svetoznatá skupina One Republic. Jutce večer môžete ich v hale pri Solavie slyšať tam v ústupia v ramiku ich Europe, nie, From Europe with Love 2026. Takým hoj, svetoznatá skupina v hale. Nic špatné, ale som hodne ešte raz krotka poľadal, naže nie sú žené tikety viac předaču, ale snadno ništo z vás, ižo tiket má asi koncert od One Republic juce večer v hale Lubičda. Kotru srbsku hudžbu smieče si Lubičda čač do sedmich. Nová doba a přesplní nám zaúdža, když ja ránko. Tež Mirčina Straubu svišim, potom zasme Jana Reora svišeli. A tohle je Anna Bickingec z Nova Sem Zaluborna. 12 menšinu po 6 je netko dále ze skupinu Hannes. Se myslel, že se tak upraj lustig.

Kajrunia, Šako je pomročene, Budešinje, celé zmine som ročele, dženca tež nebudu, ale desade so zvonco potom dola předreje. Najpožišo večer je one potom tež raz vône aktér na nebiu, dženca vostanje sucho při maximálne 25 stopniach. Jucíša nedžela so pak deštikojta záji, hač do popodňa vostanje tež pomročeno, ale večer bude zaso zvončne. To šo při maximálne 20 stopniach, tu iš juce jasne kvodnišo, ale no aj, tež raz nie je špatne. A kotre športové pokyvy máme za konce dženia vám, Jan Rejl.

pozval je, mikrofon ja všimný mám, to mi ja šitko povedám. Lada strauniša, z kabiny čanu holiča, čo

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotež nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabúč.
3: Bunželu večo.

0: Časnik tu v budeckém studiu pokáza 5 menšinov do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Veronika Bulanková z Pančíc-Kukova.
2: Dobré ranje, ľubipší posluchario. Vo ľubošči a přezjednošči mez ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mez mocnými politikariami vojna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednošť.

0: Je bychu runje, či nam s přikvadom byč doveli. Pravu, mesobnu lubošť a spravnošť pozdaču neznaja. Bo na stola všech lubuje. Kujždy človek, kýž dobro dári, převinje nuzu a zvobjes na moce. A tuň, kýž lubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve lubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikárjov na celém svete pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: To by nabožné slovo, slyšeli sme je od Veroniky Bulankovej z Pančic Kukova na roku Franskie Vikaria. Netko slyšíme skupinu Trojozink.

Michaela Melcerova so pozbenje a dale, že a kak, že dale z kotrej serbskej hudžbu tutej hodžinje? Napríklad s Olaskami na Gran Canaria. Když Valborga Vaudžic nám zaspíva, je bose po kraju papuču. A tole je Andrea Špitanková. Tuto avizo ešte viac o serbských spievarujov a spievarkov slyším hač do 8. Najprv pak Harry A. Stylesa.

0: Snano se dopomniče, vosebije dječi so s tem šak rade rajkaja, a tak menovane kaleidoskop. Kaleidoskop, tu nje usto kuskaj šteki daloko vid, abo teleskop natvarjene, jenož so njemožes přez njun direktnje vidžeč, ale dyž přez njun dosvice ladaš, da nastavaja njim přez pisane kamuški votnucka teke riane so frinkolace motive. Svojo kaleidoskop pak so tež užíva, moriec jako obraz abo synonym k něčemu, štož skiči přístup z viacorých perspektívov. Tak je to tež bola projekta studia Lucia s mienom Sarbský kaleidoskop. Klemens Schmidt informuje.
1: Tum pozadk našeho vulkoprojekta Kaleidoskop je romančič takrec intervjuvač časovo svitku vo hých živinju, vo hých dopoznačach, vo hých doživinjach, samo hížos časa druhé svetovej vojny žila.
2: Tak Michal Cisch navoda studia Lucia, kýž projekt Romadže z Boženu Braumanovej navieduje. Serbský kaleidoskop vysiči, to má byť morec digitálna zbierka najšalakorejších meneniov, perspektívov a posudkov k serbským témam a staviznam Serbov. Za najväčší projekt studia Lucia vedú cio ľudžo hižo nekotre leta interviewy s časovými svedkami, kýž so s kamerou natoča. Za Michala Cischa, vozamená to.
1: Živo bez konca. Svitku máme přeco došť. Máme takrec našich kandidátov, ktoré si by přijeme. Zväčša sú to tiež, ja mám prajem, funkcionárojo, aktérojo a tiež, ja bych rekl, VIP Serbia ze snedyšho politického časa, alebo tiež šúske scény.
2: Interviewe za Kaleidoskop sú na internetovej strane studia Lucia Wozevene, mies druhým hižos Fridu Pičulene, Jakubom Rankačkom, Geratom Vaudu, abo tež s nedešim vúčarjom Ervinom Hanušom, kýž rozpravia vo svojem sobudžele za Stasi.
3: Dženco, vede ľudí trošku kšivie ešte na mňa ľadaja, dokež som byl tak pomienovaný IM. Nie som byl IM, ale GM.
2: Wotmys projekta je konzervirovač podavizne mysle a hodnočenia časových svetkov. Viedžo, za sú one drie subjektívne a zdieľa hinejšie hač dženčnejší historický konzens. Tiež so zubiace serbské dialekty, kež z narenčích končinov, so tu archívuja. Štož pak byl formátej tyvo je kritické redakcionálne zariadovanie. Uprajenia vostanú dotal nekomentované, hač sú pravé abo opak. Une tak faluje dotal jasne smier, idea, začo a čeho dla so téme z cíla vopreča. To přida tiež Michal Cisch.
1: To kajko smíra, že sa to vujíč, takže mu po napríklad tisto tematice vopšioniše filmy navrčič, to ešte je rúne žitko ve vujíču. Naš najväčší strach je, zo so nám tie svitky zúbia, da to je nekaj fokus na natočeniu a romadžiniu tutoch coch zvukov.
2: Je vidieť, že so projekt ešte natvári a dávno nie je odzamknené. Dotal je to skere písané, zdobom nepřevidné zamezory dopomnenkov časových svetkov. Taká ešte Marie Macaline je z Rubečic z leta 2025.
4: Môj muž musíme 650 let romadži ženiene a on to nejo nauknúť un serbsčinu a so šet snívov, když je on k nám do svojbušišu, že je so šlo serbsce ryčovo. A když je so môj prejný pránuč k narodžu, da je môj muž praje od prejního dňa Maria, když ty se s tým serbsce ryčič. A to som ja nedom činiva, šesto je so tiež podľa nás v domie, v svojbe, tá serbskosť tak zadomíva.
2: Serbský kaleidoskop, že netko namakáš tam tú abo tamnú paličku časových svetkov, vo sebe zladuje na stavy ze Serbov. Zdobom pak tiež riane anekdóty abo smiešky.
0: Klemen Schmidt je rozpravial vo projekte studia Lucia nastajíč sečí archív časových svetkov. Až tu ište netko čipne, vodkaz na tuto interviewe a dalšie úrezky namakače naše app NR Serbia a na našej internetovej strone. Bydek na vosom netko je.

0: Hier ist Dipcom, na po was mich.
1: Serbski Rozvoz. Bojestje. V studiu Blanka Funcela.
2: Dobar ranje. Honja Vužica a Sardinijska požadate so zromadne jako stejšči tak menovaného Einsteinovaho teleskopa. Mestče Nuoro na Sardinijske su zamujči čera kooperacijske dojednanje podpisali. Zvojki maj podzemski maj detektoro maj v Honji Vužice a na Sardinijske chceža vedomostnice Lippehač dotal gravitacijske žome mirič a tak viace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džeso Europski sličorski vulko projekt tvari rozsudži so klietu. Dalši kandidat je ranična končina nemske, nižozemske a belgijske. Při podpisanju kooperacije bečera tež vesnostak mineral vicerožan Hubertus Rutschopodla. Nedom dve povanski šuli budušine dostanete romadže nimale po miliona euro spechovanskih penes za investicije. Kajž informuje Sakske kultusové ministerstvo Medioes Jelince, smie Pohansko-šulski centrum za zaživenia domjacnosť, nimale 310 euro za nakup nového uotovania, kajž tiež tvarske naprave vúživač, za sanirovanie cechy a instaláciu fotovoltaiku je připravy, dostanie Pohansko-šulski centrum za hospodárstvo a techniku, sprejujené mestče, niedže 125 euro. Riki a Ritschki ve Honi Vužice sú aktuálne dosť derepelnené. To vukáža z přelada vo stavuje pígelu vodžiznu. Příčina za to je déšť minených dňov. Ešte konc júnia by položenie hinajše. To mieše napríklad čorné halštrúpolenú je vuky trajacie suchotedla extrémne malo vody. Kajž zdžili Sakske krajne centrum za vodu v obkýčbu jazia unijúke je vode aktuálne vo sebe ve väčších rikách Sakske je kajž ve Vobju a Nisse. Spechovanské tovarstvo cudzoweho kompjuterového muzea vo Jerecach zladuje plné nádžije do přichoda. Dokvilu však má muzej s finančnými problémami vojovač a rozezaurenie. Včera je tovarstvo rozmohu s anonymným možným penezedavorium vedvo. Potom by čvon spechovanského tovarstva Wolfgang Kunde optimisticky, dokež sú si po jeho svojach ďalšie kroky dorečeli, kak zromadne se s predsedstvom cudzovej zavožby mesta a jeho rádu trebne přichodne kroky zmištruja. Po kotre so přitom jedna, pak Kunde nepřeradži. Na svetovom hudobnom vubidžovaniu VMC nižozemský mestče Kerkrade vobdžila so tutom konc týdenia tež cí skupiny ze Sakskeje. Sú to hercúzsky čas Oberlichtenauer, z Radeberga a fanfárové orchester z Vojerec. Hižo od leta 2005 so Oberlichtenauerci pravidvone na vúrysaniu vobdžila. Cúk slúša k najvúspešnejším nemským hudobným skupinám a je tukvilu piate svetové listčine. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dre najprve raz viac mročelo, dešli svonca, božišo, navečo, potom veľe svonca, živé slepro, zalize na maximálne 25 stopňu, júce kvodnišo a vo sebe dopoudňa čas čišo raz deščik.
0: Na pučach so ničo nehyba, respektívne ničo nestejí. To rieka, šo svobodne, tiež bliskače pri pučach nestejí a jeli pak bioranja tola nešto uľadače. Prizoče so rádu pala na ju pak telefonistce alebo napísajče na maj pojezd přes četovú funkciu app MDR Serbia. Blanka a Mati, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A vieso, dobré ranie, dobrý štart do konca týdženia. 4 pana po 8.

0: Andrea Spitankova spiewa dobiera kajż powias, a przewiele dobiera do wopacznych wosobu maja nażel nikoci ludzio, ale wiaco w tym powieda niecko Blanka.
1: Policja z Gili.
2: Hej, wospět, bu nechto vopo, vopšudniku, tunkrut, 47 letny muž. Nedaloko budeština von investovaše viace hač 200 000 € do pozdaču lukrativnoho kšefta. Nieby tole račo činju, šitke jau fenki su netko fuk, policia nemože dočinič, přetem varnovač, se do tajkých a podobných paslov zalist. Na autodroze a 4 je čera po północy pola Niederseifersdorfa 6 postaletne ze svojim autom z drohy z jo pošim zdaču dokež bisi skrutka vusnu. Na zbožo pak nie so pšitem nicht uns ranio vec na škoda vučini 7 000 €. A nešto kilometru dale na tamnim boku autodrohy na smedrežane je 27-letne přejara nalivo na nekajki předmet zjev, načeš jemu predna vobruč prasne, tež vone šofer meješe zbožo, tež jemu nebeso ničo stavo, vecna škoda relativne snadna 100 000 €. Knez božu dojnže štvrt kvečo kamencu, tam převidža 40-letna, 74-letna mopedista, kiž by předjezbu měl, žona prasne se svojim autom do něho, muža doběhu češko zraneného do koruny dojezd švic na škoda 10 000 €.
0: Tak daleko po takým zdělenky policie, někotře pokyvy za tutunku sedženia mám nudom za vás, potom za je Joe Cocker dospěval.

0: Leto 2020 je vosebite leto v Sakski. Reka Tacheles, leto židovskeje kulture. Jeden, ki so již olie džesatky za žido zasadžuje, je ortopéda na umenku Hans Eberhard Kaulfürst. Vun je sobu iniciátor kuždoletnije modlitve za zemretých židov Budešinje na tudešim židovským kirchovie Kadiš so modlitva mienuje. Kak je tomu došlo, k tomu nedávno riekne?
1: Můj ľubý buddhistský přítel, někde předseda Drežďanské židovské osady Roman König, když 2005 zemřil, byl na naše prašeně, jak mohli my buddhistským mrtvým židám na dostojné vážně opomnit, odmluvil, modlit se so na kirchově za nich. Na tutým kirchově, na kterém byl so začas NDR, v oporám NS-režima opomínalo, bez toho, co bych při tým židov ani opomínali, ani jich jmenovali. Tuž modli se so z leta 1990 sem, každou prýňu nedělu v septembru skupina křesťanů Kadiš za tam porebaných zastupují těch, kocíž to činič nemůže, dokelž bychu zemrili v kacetách němských nácijů.
0: Hans Eberhard Kaulfürst má vězo dále zvýzky k přečelám Izraelu a so der je vůznaje tak se židovskými svědženěmi. Što jsou například Sukkot, Chanuka abo Rosh Hana a za čo třeba so Mezuza, to a věce nám rozvožuje juce našim musovaniu pojednačích.

Živinje nečaka, a tež tehnijske vůvičenic. V KI slyšiš nimale šedně zase nekajke novostky o nových úspěchách, nových rekordách a tak dále. A já jsem včera na Instagramě zase za mě další novostku vůladal KI robotoraj v Rince po takým, kterýž přečuje sebi pjaščujetaj, respektivně by to měně pjaščovania, ale více skakania a kopania. Spočatně si myslach, že jedna jsou o KI video, ale nie, opravdu v Číně, v Shenzhen, se nájdem, co to pravě upraju, je so opravdu boj dvěho robotorů převěd. Nevím, hač znajče film Real Steel, ale tak nekak to vůpada. Ještě dře je trošku nekoordinované, ale mal kusk stracha to činí. Kusk do směra, to mi ne toto dže. KI a robotory po takým tež šport zmenějí. Ale v srbském kraju ještě tak daleko nie je. Nedomá Jan Reho, športové pokyve za vás. Dže sač menšinu, po vás, Michie.

0: Niedersachsen, Srpski rozvoz. Sport.
1: Srpski Supercup, motocross für Brezovce, celenie jednatkowe delnich sušecach a ci přijotovanske koparske r. To je sportopokivowy přelad za dženca a jutce. Nieušetne koparske wubedžovanie očakuje dženca přiladovario a tež daloko přes 100 koparkov a kopariov v delnich sušecach. Potom převedže so tam 12 raz celenie jednatkov na dvoje wulke rota. Kvartet sudnikov zavizda turnier při poudňu jenej. Koparske testovere, dženca dvima i raja v drevnici, nimse groz drebnic, tamniše prinjemustvo a cilk z Radvorja. V samstnem času testuja nimsko pazličenio doma přečivo cilke z Briske zveho Komorova. Nedželu převedže se v Nebelčicach srpski Supercup, lica s koparskimi mustvami, športovije jednotky Kruščice, športového tovarstva Radvor a športovije jednotky Nebelčice. Motorsportové tovarstvo Offroad Rookies zariaduje a uvotuje dženca ve obvuku Neptunového svedženia v Brezovce Nims Halbendorf, tak menované 5. Rúnianský motocross po Šernišču. Vúbedžovania převedú sa v novom modusu 1 přečivo 1, a to na podobným aj čaromaj. Ve vúbedžovanským pláne steja za dopodňa džičac vúbedžovania, připodňu Trabi Cross a popodňu B profiou, hobijových jezdžerjov a seniorov.

0: Nebusaj poni dzieci z Łužicy ste so čara podavoj na dodomdy, do Prusnicko-Lewa Serbsko-Šulsko-Towarstwa do vodu Hendrichec, abo kajž dzieci praja do Zajfe. Niekotre dzieci miachu tošu a nakrybetnik sobu druhe wulke kofry na rulkach. A što da mače šitko sobu v kofre?
1: Also na kýž v patraste, kubanske vice, Schrie hinasche, a zabavne Witze, also Ruhe oder Tag.
2: Draste, Svodkosche, na wieso, Kupanske Draste, ha Bonsche, Zwunschakamai.
1: Ojo, Jan Wulki saugte geschwitzt. Weil, denk ich, Libach, da ja schätz ja noch Schien saug.
0: Hai, atun saug wo doma, schak justo welle mechschi asche kusk sa doma wonja, düsser tschistuska. Abo, matche, samo nikajke plinschatko sobu?
1: Nie, ja ne sam so eine Plänschatka suche. Ja, dann in der Traben.
0: Prima, čim lepje. Son jebische niče važne zabeli, da vaše za prosinske livo v vodu Hendrichecach, tež vezal pakovansku liščinu. A študa je vam doma pomal šitko do kofra spakovač? Mama, papa, abo činiče tega nešto najračo sami?
3: Ja, moja mač, ona je prava šo dobi nuc, ale ja sem tegu sam činil.
2: Ja sama.
4: Ja přece s mojou mamou můj kofr pakuju.
0: A snadno znajče tež geniálne triky, jak můžete optimálne místno užívat. Jeden například je, nohajce do tříju stykač, tak máte zase více místna v kofre. Dyda započínače najlepě pakovat.
5: A to je bude tak sem běč, až jenčím před tým započnou do verpakovat. Do lepe, dokiš, tiš bude našat rano činu, v dobu tak zajegaš možno stanč, abo on do tisa stres je. Dole je do lepe večer, abo jenčin, do toho, abo tak zajegaš možno, dobo pakvač.
0: Haj, dere planovane, mače da tiš pakovanski system. Šako nohci so na koncu na kofo sednič dobič, zase suva začni.
5: Variirovač, tiš im veniga kakite vetroje, můžeš těch jinak sortírovat. Například, když budu dýští gojte, důle traste horeka, když budu jara svunčne, důle traste delika.
0: No, vůlkotně, na svunčne vědro však se zaujíše všice v pozninách nádžiječe a načo se hýše ve vodovoch Hendrichecach veselíče.
2: Na tom čase s přečelami a ty na té dodomdě.
1: Na té sportové aktivitety. Na moje přečelky a... Na té kubára, also, když mi zjistíte s těmi byly cool věci, čníma hej.
0: Cool. Voni šak se zaujíše runy tak jara na vás vesela. Dundak vás na kůjždu baltra svopita a je čípne, što šitko doživíče.
6: A ja som tež čipný, što potom v tým vopilče zonime. Ľube postro do Zajfe z Budešina. Rane čas vám přeju, ľube dzieči. Mieče veľa vesela a dajče sebi ľubič a ľubi dola do vario. Nelejče sa so, přejara merzač. Peč menšinou, pana podževečich je.

0: Hatsch gemeinsgenuine, aber nicht gott isch jesne Plan oder isch wun nie existuje psychoge, hijo wutschisch schane vor mir Blanka.
1: Aj, železniske předozače ODIG nebudže hižo žane plane svoje čareve. Čištani formy poskyčeč, to čítame v sakských novinách a tež, zase nietko hižo ľudžo, kýž nemaj žan přístup k internete přes to horša. ODIG poslužuje čare žitava zorec kočebus, každý zorec vojarece, a to s tým plánom ve digitálnej formy nima jenož příčinu ľudvania, tak předozače, ale haj, Welle papere schack so besalutuau alle jettisch woto o nasilidnost a mnohich twarskich naprau as minu jesmno planatla nesu tschischane jesmne plane hijo aktualne jena joe jessac procentologi tak pschedosatsche wujiva po tutich informatiach digitalno versio anitstu tschischanu.
0: Hej, jenom ješ za svo, či starší ľudžo napríklad, abo ľudžo, kýž nemajú žiaden internet, přesto odpísnení. Vo konkrétnom páže, príklade, čítače v sakských novinách.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Veronika Bulanková z Pančíc-Kukova.
2: Dobré ranje, ľubipší poslucharjo. Vo ľubošči a přezjednošči mez ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mez mocnými politikariami vujna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednošť. Nebychu rúnie, či nám s přikvadom byť doveli. Pravu, mesobnú ľubošť a správnošť pozdaču neznaja. Bo na stole všech ľubuje. Kúždy človek, kýž dobro dári, převinie núzu a zvobies na moce. A tuň, kýž ľubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve ľubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikáriov na celom svete pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: To by je Veronika Bulanková s nábožným slovom na roku farské vikárie. S tým je 4 menšiny do 9.

0: Znamo so dopomniče, vosebje dječi so s tým však rady rajkaja na tak mienovaný kaleidoskop. Kaleidoskop tu nie rústo kúskajš taký dálokovit, abo teleskop natvarjene, jenož zo nemôžeš přes ňun direktne vidieť. Ale když přes ňun dosvietce ladaš, da nastavaja ním přes písané kamušky, votnucka, dekariane, so frinkolace motive. Slovo kaleidoskop pak so tež užíva, moriec jako obraz abo synonym k niečomu, štož skýči přístup z viacoroch perspektívov. Tak je to tež pola projekta Studia Lucia s mienom Serbský kaleidoskop. Klemens Schmidt informuje.
1: Tum pozadk našeho vulkoprojekta Kaleidoskop je romančič takrec intervjuvač časovo svitku vo ich živinju, vo ich dopoznačach, vo ich doživinjach, samo hižos časa druhej svetovej vojne žela.
2: Tak, Michal, což navoda Studia Lucia, kýž projekt Romadže z Boženu Braumanovej navieduje. Serbský kaleidoskop v Sitchi, to má byť morec digitálna zbierka najšalakorejších meneniu, perspektívov a posudkov k serbským témam a staviznam Serbov. Za najväčší projekt Studia Lucia vedú cio ľudžo hižo nekotre leta interviewy s časovými svietkami, kýž so s kamerou natoča. Za Michala Cyža, vôzame na to.
1: Živo bez konca. Svietkov máme všetko došť. Máme takéc našich kandidátov, ktoré si by přijeme. Zväčša sú to tiež, ja mám prajem, funkcionárojo, aktérojo a tiež ja bych řekl VIP Serbia ze snědyšho politického časa, aber diese šuské scény.
2: Interviewe za Kaleidoskop sú na internetovej stronie Studia Lucia vozevene, mies druhým hižos Fridu Pičulene, Jakubom Rankačkom, Geratom Vaudu, aber tiež s nědyším bučarjom Ervinom Hanušom, kýž rozpravia vo svojem sobudžele za Stasi.
3: Dženca vede ľudí trošku kšivie, ešte na mne hľadaja, dokiaľ som byl tak pomienovaný IM. Nie som byl IM, ale GM.
2: Votmys projekta je konzervirovač podavizne mysle a hodnočenia časových svetkov. Viedžo, zo sú one drie subjektívne a zdieľa hinejšie hač džencnejší historický konsens. Tiež so zubiace serbské dialekty, kež z narenčích končinov, sa tu archívuja. Štož pak byl formátej tyvo, je kritické redakcionálne zariadovanie. Uprajenia vostanú dotal nekomentované, ať sú pravé abo opak. Une tak faluje dotal jasný smier, idea, začo a čeho dla so téme z celá opreča. To přida tiež Michal Cyš.
1: To, kajko smiera, že sa to vujíč, takže mu napríklad z toho tematice v občioníše filmy navračiť, to ešte je úne žitko ve vujíču. Náš najväčší strach je, zase nám tie svitky zubia, da to nikad fokus na natočeniu a romadžiniu tutoch coch zvukov.
2: Je vidieť, zase projekt ešte natvári a dávno nie je odzamknené. Dotal je to skere písané, zdobom nepševidné zamezory dopomnenkov časových svietkov. Taká ešte Marie Macaline je z Rubečic z leta 2025.
4: Môj muž musíme 650 let romadži ženiené a on to nejo nauknúť un serbsčinu a so šec nivou, když je on k nám do svojbušišu, že je so šo serbsce ryčovo. A když je so môj prejný pránuč k narodžu, da je môj muž praj od prejního dňa Maria, když ty se s tým serbsce ryčič. A to som ja nedom činiva, šesto je so tiež pola nás v domie, v svojbe, tá serbskosť tak zadomiva.
2: Serbský kaleidoskop, že netko namakáš tam tú abo tamnú paličku časových svetkov, vo sebe zladuje na stavy ze Serbu. S dobom pak tiež riane anekdóty abo smiešky.
0: Klemens Schmidt je rozpravial vo projekte Studia Lucia nastajíč v Sitchi archív časových svetkov. A štúšie netko čipne, odkaz na túto interviewe a ďalšie úrezky namakáče naše app MDR Serbia a na našej strane v internete.

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napo šestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotež nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabič.
3: Bunželu večo.

0: A s tým je napo 10.
1: Serbský rozhlas. Povieste. V studiu Blanka Funcela.
2: Honja Vužica a Zardiniska požadati so zromadne jako stýž či tak menovaného Einsteinovho teleskopa. Miesče Nuoru na Zardiniske sú zamoviči čera kooperacijske dojednanie podpisali. Z vujkima je podzemskima je detektoroma je Honja Vužice a tam na kúpech chceža vedomostnice lepe hač dotal gravitacijske žome mirič a tak viac vo nastaču a vujču univerzuma zonič. Jeso-europski sledžerski vulko-projekt tvari rozsudži so klitu. Dalši kandidat je ranična končina nemske, nižozemske a belgijske při podpisanju kooperacije bečera tež vesnanostak mineralbice Rožan Tubertus Rčopodla. Nedom dvije pohovanske šuli budešine dostanete romađeni male po miliona euro spešovanskih penes za investicije. Kajž informuje Sakske kultusovo ministerstvo, smije pohovansko-šulski centrum za zaživjenje domjacnost šnimaleci 100.000 euro za nakup novog uvodovanja, kajž tež tvarske dživa a naprave uživač. Za zanirovanje cihja instalaciju fotovoltaiku je priprave dostanje pohovansko-šulski centrum za gospodarstvo a tehniku šprivene mjesto nije 125.000 euro. Riki a rečki Honji Vužice sú aktuálne dosť derebelnené. To vukadža z přelada vo stave pegelu vodžiznu. Pričina za to je dešť minených dňu. Hišče konc junia by pohoženie hinajše, to mieše napríklad čorné halštropolenuje vuky, trajace je suchote dla extrémne malo vody. Kajž zdžili Sakske krajne centrum za vulku vodu v obkečbu ja zjav nivkeje vode aktuálne vo sebe ve väčších rekach Sakske kajž ve Vobju a Nysse. Spišovanske tovarstvo cuzového kompjuterového muzea vo Jarecach zladuje plne nádžije do přichoda. Do chvíľu však má muzej s finančnými problémami vojovač a roze zaurenie. Včera je tovarstvo rozmluvu s anonymným možným penezedavorium vedvo. Potom je člen spišovanského tovarstva Wolfgang Kunde optimistický, dokáž sú si po jeho slovách ďalšie kroky dorečili, kak zromadne s predsedstvom cudzovej založby mesta a jeho rádu trebné prichodné kroky zmištruja. Vo ktoré sa jedná, pak Kunde nepřeradí. Na svetovom hudobnom vubidžovaniu VMC v nižozemskej mestče Kerkrade vobdžila sa tutonkonc týdena tiež tri skupiny ze Sakskie. Sú to Herzogský čas Oberlichtenaua, Herzogský čas Radeberga a fanfárové orchester z Vojerec. Hižo od leta 2005 sa Oberlichtenausce pravidvone na vúrisaniu vobdžila cúk svúšak najúspešnejším nemským hudobným skupinám a je tu chvíľu piate svetové listčine. To bych o naše poistče a tuto namakače tiež na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj džansa so raz vunco, raz moče, ľuvot minieja, živé slibro zalize na maximálne 25 stopňu. Júce potom kvodnišo a vo sebe dopodňa môže so čaštišo raz dešťovač.
0: Dobre povieste, nastúpajo nadružný vodkat, žana hačenia, žana vyskače, tu iš dobrú jezbuva.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri, ponapôjde sačiť dále, že subotom kolu.

0: Leto 2023 vos je bito leto v Sakski reka Tacheles, leto židovskeje kulture. Jedenki so již ole džesatki za žido zasadžuje, je ortopeda na umenku Hans Eberhard Kaulfürst. On je soboiniciator, kujž do letnije modlitve za zemretých židov budešinje na tudešim židovskim kirchove, kadiž so modlitva mjenuje. Kak je k tomu dojšlo, k tomu njedavno rekne?
1: Můj ľubý buddhistský přetel někde předseda Drežďanské židovské osady Roman König, když 2005 zemřil, byl na naše prašeně, jak mohli my buddhistským mrtvým židám na dostojné vášně opomnit, odmluvil, modlit se so na kirchově za nich. Na tutým kirchově, na kterémž byl so začas NDR, v oporám NS režima opomínalo, bez toho, co bychu při tým židov ani opomínali, ani jich jmenovali. Tuž modli se z leta 1990 sem, kuždu prýňu nedělu v septembru skupina křesťanov Kadiš za tam porebaných zastupujo tých, kociž to činič nemůža, dokelž bychu zemrili v kacetách němských nácijů.
0: Hans Eberhard Kaulfürst má vězo dále zvýzky k přečelám Izraelu a so der je uznaje, například se židovskými svědženěmi, što jsou například Sukkot, Chanuka abo Rosh Hana a začo treba so Mezuza, to a viace nám rozvožuje juce připoňu našim nejžilnějším usilvaním. Nedom je 10 menšinů do 10.

0: Smetana!
1: Že ta je, ta bita smetana, to tež neviem, ale tu je nakýž pat nabožné slovo.
2: Nabožné slovo.
1: Dženca z Veroniku Bulankovej z Pančic-Kukova.
3: Dobré ranie, ľubí příposluchario. Vo ľubošči a přezjednošči mez ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mez mocnými politikariami vujna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednošť. Nebych rúnie, či nám s příkladom byť doveli. Pravú, mesobnú ľubošť a správnošť pozdaču neznaja. Bo na stola všech ľubuje. Kúždy človek, kýž dobro dári, převinie núzu a zvobies na moce. A tuň, kýž ľubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve ľubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikáriov na celom svete pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: Nabožné slovo sme dženca slyšeli od Veroniky Bulankovej z Pančic-Kukova na dávku Franskej vikárie.